0: Jež slyšet je všude.
1: Až soudne dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Do cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy, do cvičení šváby a cvičené žáby, do cvičení mroži a za nimi z nože dál.
2: Wer singt dort hinterm schwarzen Vorhang still seine Miserere? Ach, das bist du, o untreue und untröstliche Nacht. Du balsam triefende Geliebte, Obstduft, der mir lacht. Du Falterblut des Morgenrots, du Schatten, der bald springt. Kadaver, der im Mondeslicht sein eigenes Fleisch verschlingt. Dein heißes Haschisch-schwarzen Licht, das jede Zukunft findet, ist deine Stimme, die zerstört vom Echoklang erblindet. Du Todeslaute, die erglänzt im schwelenden Orchester. Dich machten mir die Parzen einst zu meiner großen Schwester.

0: Můj spánek křeští po střechách jak hysterická žena a umíráček bije dál jak motiv z Beethovena. Mé tiché bdění ondlívá jak žena při lásce. Ach, usíná, však pádí dál ve zlaté ohlávce. Do karmínových prérií, do země lotofagů, do korálové zahrady, do prostředňa magů.
1: Nacht schwärmte ihren Bienentau aufs Obst der Gärten aus, schuf aus dem Kathedralengold sich einen Türmchenstrauß. Die Sterne schlugen tropisch ein wie Totenbettsoprane. Nacht, trommelloser Sargumzug. Nacht, tote Karawane.